0: Very dear Holy Guruji, Indudaram Samrat, Sadguru Swami Madhvananji.
1: A našeho velmi drahého Holy Gurujiho, Indudharma Samrat, Swamiho Madhvananji.
0: Lala Nanji Maharaj.
1: Lala Nanjiho Maharaje.
0: Shivananji Maharaj.
1: Shivananjiho.
0: Brahmananji Maharaj.
1: Brahmananjiho Maharaje.
0: Bodhananji Maharaj.
1: Bodhananjiho Maharaje.
0: And many other our disciples of this our lineage.
1: A mnoha dalších žáků naší linie.
0: We all give the pranam to all.
1: A my všichni dáváme pranam k ním všem.

0: our salutation,
1: naše úcta, náš pozdrav
0: to all our guru bhai and guru sishya,
1: všem našim guru bhai a guru sestrám.
0: We are all the great bhaktas,
1: všichni jsme velcí bhaktové,
0: and I give salutation,
1: a já vás zdravím.
0: Our this very holy place,
1: na tomto velmi svatém místě,
0: we are very lucky that we are in this like a heaven place.
1: Jsme máme veliké štěstí, že jsme na tomto nebeském místě.
0: Let us give the time to see our friends, speak with them, all try each other that you know who you are.
1: Najdeme si čas na to setkat se, popovídat si se svými přáteli, seznámit se.
0: It is very easy, very easy.
1: Je velice snadné, lehké.
0: To be very humble.
1: Být velmi pokorný.
0: Very kind.
1: Velice laskavý.
0: Very respect.
1: Plný úcty.
0: And very spiritual.
1: A velmi duchovní.
0: We are getting every day.
1: Každý den.
0: Around the world. Some our bhaktas also going to Mahaprabhuji's loka.
1: Každý den máme zprávy o tom, že naši bhaktové odcházejí do Mahaprabhuji's loky.
0: This morning you had a beautiful prathna, prayer.
1: Dnes ráno jste měli krásnou prátna, modlitbu.
0: You gave the blessing, getting blessings to each other and from Mahaprabhuji.
1: Získali jste požehnání, dali jste si požehnání navzájem a získali jste požehnání od Mahaprabhujiho.
0: And your all these different kind of techniques.
1: Všechny různé druhy technik.
0: Very peacefully and very clear and very perfect.
1: Velice míruplně, velice jasně a perfektně.
0: We have our many little children.
1: Máme tady mnoho malých dětí.
0: Their father, their mother,
1: jejich rodiče,
0: grandchildren, grandparents,
1: prarodiče.
0: They all enjoy and they are very happy.
1: Všem se tady líbí a jsou tu velmi šťastní.
0: They have here beautiful place.
1: Mají tady krásné místo.
0: They can play.
1: Můžou si tu hrát.
0: Running.
1: Můžou tu pobíhat.
0: Beautiful big trees.
1: Krásné velké stromy.
0: How joy for these children here.
1: Jaká je to radost pro ty děti, které jsou tady.
0: And our yoga teachers,
1: a naši učitelé jógy,
0: the yoga teacher of yoga in daily life,
1: učitelé jógy v denním životě,
0: they are all very advanced.
1: Jsou velice pokročilí.
0: And anytime they jump in to give the class.
1: A kdykoliv jsou připraveni vést hodinu, pomáhat se vedením kurzu.
0: That's beautiful.
1: A to je krásné.
0: We have to give everyone freedom.
1: Musíme dávat každému svobodu.
0: We should not tell now do this, this, this, don't go there. Not like this.
1: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
0: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbh Melas.
1: Víte, když se na Kumbh Melách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
0: And we can see how it is.
1: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
0: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
1: Ale jsou mezi nimi už i staří sádové, kteří už nedělají rozdíly.
0: And that is great sadhus.
1: A takoví jsou velcí sádhové.
0: So sadhu, sadhu it means also sadha, it means very humble.
1: Sadhu znamená taky sádha a to znamená velmi pokorný.
0: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
1: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
0: If you have education in that way,
1: pokud máte takový druh vzdělání,
0: it's okay.
1: To je v pořádku.
0: And there is some sadhus that is they have no any diplomas.
1: A jsou sádhové, kteří nemají žádný diplom.
0: But they have the supreme diploma.
1: Ale mají ten svrchovaný diplom.
0: To know that is very important.
1: Vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
0: So finally many people we have in India many officers.
1: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
0: And when they get retired,
1: a když potom jdou do důchodu,
0: many many percentages, let 80%,
1: a mnoho z nich třeba 80%,
0: they turns towards humbleness, peace, love,
1: směřují potom pokoře, míru, lásce,
0: and they know that they have learned a lot.
1: Vědí, že se toho hodně naučili.
0: And they had very much work.
1: A hodně pracovali.
0: They are many times in other countries.
1: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
0: Like ambassador, etc.
1: Jako například velvyslanci a podobně.
0: When they are retired.
1: Ale když jdou do důchodu.
0: They have two thing feelings.
1: Mají pocit, mají cítění.
0: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
1: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
0: Second,
1: a za druhé,
0: side is this.
1: Na druhou straně,
0: all my friends in other countries.
1: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
0: How time you were in deep countries?
1: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí?
0: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
1: A to vám přináší mnoho radosti, štěstí a přátelství.
0: Similarly also our yogic people.
1: A podobně i naši jogoví lidé.
0: And who is the yogi? Who is yoga? That is one should know.
1: A kdo jsou ti yogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
0: So but there are many many good ashrams.
1: A je mnoho dobrých ashramů.
0: And very good gurus.
1: A mnoho dobrých gurů.
0: Some are old.
1: Někteří jsou starší.
0: They have their successors coming.
1: A mají už svého nástupce, který přichází.
0: And they have so many disciples.
1: A mají tolik žáků.
0: And though that sadhu is very old now,
1: a i když ten sadhu už je velmi starý,
0: but they come just to see, that's all.
1: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli, to stačí.
0: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
1: A to jsou, to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
0: That you are also very far distance.
1: I vy jste velice daleko.
0: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy. Each other.
1: Ač jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
0: If you drive your car,
1: když jedete autem,
0: and you meet some other car,
1: a potkáte se s jiným autem,
0: it's from your guru brother, sisters.
1: A jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
0: If you are on the other direction of the road,
1: když se míjíte v protisměru na silnici,
0: at least you will hello like this.
1: Aspoň takhle na sebe máváte.
0: Or someone stops somewhere on petrol pump.
1: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
0: And other people are coming.
1: A tam přicházejí naši lidé.
0: We are so happy.
1: Tak jsme tak šťastní.
0: That means.
1: To znamená.
0: That your inner self.
1: Že vaše vnitřní já.
0: Is very far developed.
1: Je velice dalece rozvinuté.
0: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
1: Je jedno, jestli jste svámi, sannyasi nebo ne.
0: It is as our Mahaprabhuji said.
1: Jak náš Mahaprabhuji říkal.
0: The color of the cloth.
1: Ta barva toho šatu, té látky.
0: Is not so important.
1: Není tak důležitá.
0: But you have that color in your heart.
1: Ale vy máte tu barvu ve svém srdci.
0: Which is given by Guruji said. Mahaprabhuji said that I gave you already that color.
1: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
0: Which kind of color?
1: A jakou barvu?
0: Just now you were singing bhajan.
1: Právě teď jste zpívali bhajan.
0: I just went this side.
1: Já jsem jenom šel tamhle.
0: I thought I will walk little bit.
1: Myslel jsem si, že se trošku projdu.
0: And so our dear Mansa Devi.
1: A naše drahá Mansa Devi.
0: Monika.
1: Monika.
0: She went to Slovakia to her mother to see in Bratislava.
1: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
0: She's ages.
1: Už je starší.
0: So I said, okay, I drive with the car with you till the Ganga door.
1: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
0: And then I came this side.
1: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
0: I was 5 minutes late.
1: 5 minut jsem se opozdil.
0: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
1: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
0: And they all were here. Your heart, your feelings is great.
1: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
0: So I was coming here.
1: A jak jsem sem přicházel.
0: And when I see all our bhaktas.
1: A když vidím všechny naše bhakty.
0: And little children also.
1: I malé děti.
0: And elderly.
1: A starší lidé.
0: All was so humble, kind.
1: Všichni byli tak pokorní, laskaví.
0: That is the development towards the cosmic self.
1: A toto je ten vývoj, rozvoj ke kosmickému já.
0: All other education what we have.
1: Všechny ostatní vzdělání, školy, které máme.
0: Of course it is very good.
1: Samozřejmě je to velmi dobré.
0: And we should learn this.
1: A měli bychom se učit.
0: But when one comes to the highest consciousness,
1: ale když se člověk dojde k nejvyššímu vědomí,
0: then he or she, they doesn't want to do something different.
1: Takový člověk pak už nechce dělat něco jiného.
0: When we are coming to India,
1: když přijíždíme do Indie,
0: for Holy Guruji's anniversary,
1: na Holy Guruji's výročí,
0: and Mahaprabhuji's also in few functions in Jadan.
1: A máme tam i oslavu Mahaprabhuji v několik takových událostí v Jadanu.
0: Or in Khatu or Kailas or
1: nebo v Khatu nebo v Kailashi a tak dále.
0: There is such a environment.
1: Je tam takové prostředí.
0: Like we are somewhere in other lokas.
1: Jako bychom byli někde už v jiných lokách.
0: And how many

0: people, thousands of people.
1: A kolik tisíců lidí.
0: And we have not rooms so many.
1: Nemáme tam tolik pokojů, místností.
0: We don't have so many beds.
1: Nemáme tolik postelí.
0: Many things.
1: A tak dále.
0: But they nearly whole day and night they just relax anywhere, lie down.
1: Ale oni celý den, noc prostě si odpočinou kdekoliv jsou.
0: Such a big hall.
1: Je tam velká hala.
0: Some are listening, some are sleeping.
1: Někdo poslouchá, někdo spí.
0: And there is a whole night.
1: A celou noc.
0: And there are many, many singers.
1: A mnoho, mnoho zpěváků.
0: And everyone wanted that I will sing.
1: A každý chce, já budu zpívat.
0: And many people are happy they can sing.
1: A mnoho lidí je šťastných, že tam můžou zaspívat.
0: And many people said, Swamiji, please now you should speak something.
1: A mnoho lidí říká, Swamiji, prosím, teď vy byste měl něco říci.
0: I always said.
1: A já vždycky říkám.
0: This bhajans is from our parampara.
1: Tyto bhajany jsou z naší parampara.
0: And I am also listening that bhajans.
1: A i já jim naslouchám, i já je poslouchám.
0: They are in my heart.
1: Jsou v mém srdci.
0: They are in my ears.
1: Jsou v mých uších.
0: They are in my feelings.
1: Jsou v mých podcitech.
0: And same thing you also.
1: A stejně to máte i vy.
0: When holy gurujis or brahmananjis or shivananjis etc.
1: Když holy guruji, brahmananji, shivananji a tak dále.
0: Their bhajans and their words.
1: Jejich bhajany, jejich slova.
0: Then what can I teach mandar more?
1: Co ještě dalšího bych mohl já učit?
0: Because they have given me what they have.
1: Dali mi, co měli.
0: And we give further also.
1: A my to jen dáváme dál.
0: So see here in this our holy place.
1: A tak podívejte se tady na to naše svaté místo.
0: And unfortunately you have only time for 1 week.
1: Bohužel máte tady být čas jenom týden.
0: Or 2 weeks.
1: Možná 2 týdny.
0: But others have to also get a place.
1: Ale protože i na ostatní musí přijít řada, musí dostat místo.
0: We will come time to time.
1: A čas od času přicházíme.
0: And whatever you do at home.
1: Cokoliv uděláte doma.
0: How you are walking to the train.
1: Jak když jdete na vlak.
0: Or to the bus.
1: Nebo na autobus.
0: Or a car.
1: Nebo do auta.
0: All is equal.
1: Všechno je to stejné.
0: Only that we can come on time.
1: Jenom proto, abychom přijeli včas.
0: So, like you see, you feel it, that suddenly about 2-3 years, my feelings and my being is different.
1: Vy sami pozorujete, jak během 3-4 let najednou vaše pocity, vaše bytí je jiné.
0: The age is important also.
1: I ten věk je důležitý.
0: And very little children.
1: Velice malé děti.
0: Look when one couple they have in their pregnancy his wife little by a child in the womb.
1: A podívejte, manželský pár, manželka je těhotná a nosí dítě.
0: From that time we all are happy.
1: Od té chvíle jsme všichni šťastní.
0: Parents are happy, grandparents are happy.
1: Rodiče jsou šťastní, prarodiče.
0: And the child in the mother's body.
1: A to dítě, které je v tom matčině lůně.
0: And they are very happy parents, everything.
1: A ty rodiče jsou velice šťastní.
0: In such a feeling, the child is still in the womb.
1: A když takové pocity, ještě když to dítě je v tom lůně.
0: But they are happy.
1: Ale už jsou šťastní.
0: They know everything.
1: Všechno vědí.
0: It is atma.
1: Je to atma.
0: Jivatma.
1: Je to jiva atma.
0: Param atma.
1: Paramatma.
0: He atma. That is great.
1: To je skvělé.
0: Similarly, also other creatures.
1: A podobně i ostatní tvorové.
0: From the birds.
1: Od ptáků.
0: From the deers.
1: A jelenů.
0: Tigers.
1: Tygři.
0: And many cows.
1: Krávy.
0: Horses.
1: Koně.
0: Uncountable, so many creatures.
1: Nespočet tolik tvorů, tolik stvoření.
0: And so, when they are born,
1: a když se narodí,
0: you can imagine how nice.
1: Dovedete si představit, jak je to krásné.
0: This 3 months.
1: Tyhle ty 3 měsíce.
0: In Jadan.
1: Jadanu.
0: And on my presence, my 2 horses gave the babies.
1: Když jsem tam byl přítomen, tak 2 kobylkám se tam narodilo hříbě.
0: And so one cow is a beautiful girl.
1: Jedna je to krásná klisna.
0: And she's so sweet.
1: A ona je tak sladká.
0: And she a little white and little others and like this.
1: A je trošku má bílou a jiné barvy.
0: And she have eyes beautiful like eyes. They have, I don't know how this is called, like some, there are some girls and some people are there, not all.
1: A má takové zvláštní oči, nevím, jak se tomu říká, ale takové, občas to vidíte i u lidí, prostě takové zvláštní oči.
0: They are very nice white and some ring and like this is very good.
1: Má je takové bílé a má tam takový prstenec, je to velice dobré.
0: And one side she have dark his, what is this? Ear.
1: Na jedno ucho má bílé.
0: Other is very white.
1: A druhé velice bílé.
0: And she's so nice.
1: A je tak milá.
0: And just you go and she will come.
1: A jenom tam přijdete, ona přiběhne.
0: And she will lick your fingers and your hands.
1: Olíže vám ruku, olíže vám prsty.
0: Now she's nearly 2 months, I think.
1: Teď myslím, že je asi 2 měsíce.
0: Then after 3 weeks.
1: A po 3 týdnech.
0: Another baby came, horse.
1: Další to hříbě se narodilo.
0: So they are, they're from the sisters.
1: Oni jsou od sester.
0: And he's also beautiful, very nice.
1: A on je velice krásný, velice milý.
0: So animals are animals.
1: Zvířata jsou zvířata.
0: Birds are birds.
1: Ptáčkové jsou ptáčkové.
0: So that is, we shall see the soul within us.
1: Měli bychom vidět tu duši uvnitř.
0: Don't think of your body.
1: Nemyslete na své tělo.
0: Don't think of your asanas.
1: Nemyslete na své asany.
0: Your pranayams.
1: Na svoji pranayamu.
0: Or other principles.
1: A nebo na jiné principy.
0: Our mind.
1: Na naši mysl.
0: And our knowledge.
1: A na naše vědění.
0: Many things.
1: Je mnoho toho.
0: And they are good.
1: A jsou dobré.
0: Very good.
1: Velmi dobré.
0: We are in this body which God has given.
1: Jsme v tomto těle, které nám dal Bůh.
0: And I think no one can do like this. No one, the humans cannot make.
1: A myslím, že nikdo jiný by takhle to nedokázal, žádný člověk by tohle to nepostavil, neudělal, nedokázal.
0: Yes, they can do also.
1: Ano, dokážeme to hodně.
0: The father and mother.
1: Otec a matka.
0: They can give us so beautiful again.
1: Mohou nám to krásně zase dát.
0: But we cannot make from the wood.
1: Ale nedokážeme to vyřezat ze dřeva.
0: Or from the clay.
1: Nebo z hlíny.
0: And this is indescribable.
1: A to je nepopsatelné.
0: There are many doctors.
1: Je mnoho lékařů.
0: Science.
1: Vědců.
0: There are many. But of course they know very much.
1: Samozřejmě znají to hodně.
0: When someone dies,
1: když někdo zemře,
0: and in some countries they have all they will check and then give back.
1: A v některých zemích to vždycky ještě potom kontrolují, prohlíží.
0: And in some countries the parents have to ask or the person writes in testament when I die, please use it my body.
1: A v některých zemích je to tak, že do své poslední vůle můžete napsat po smrti využijte moje tělo.
0: And each and every nerves.
1: A každičký nerv.
0: We yogic we know how many the nerves.
1: My jogini víme kolik nervů.
0: And others doctors on may they count.
1: A možná i lékaři to počítají.
0: But they do not give.
1: Ale oni to ještě ne, jako nezveřejnili.
0: And each nerve it is very powerful.
1: A každý ten nerv je velice mocný.
0: Our glands.
1: Naše žlázy.
0: Our flesh.
1: Naše svaly.
0: Our bones.
1: Naše kosti.
0: Glands.
1: A žlázy.
0: And not even gland. No. There are many, many different glands.
1: A není jenom jedna, je jich mnoho různých.
0: And all have its quality.
1: A každá má svoji kvalitu.
0: But still we don't know.
1: Ale my to pořád nevíme.
0: How many things there?
1: Kolik všech těch věcí tam je?
0: Of course, our doctors they are great.
1: Samozřejmě naši lékaři jsou skvělí.
0: And all in every countries.
1: Všude v každé zemi.
0: So it is a great. We have to do.
1: A je to skvělé, tak to má být.
0: Without this kind of science.
1: Bez takového druhu vědy.
0: We can't be so like this.
1: Tak bychom nebyli tak jak na tom jsme teď.
0: Therefore we should not say that these doctors and this and that we don't need. No.
1: A neměl bychom teda říkat, že ty doktory já nepotřebuju, doktory, že jsou na nic, to ne.
0: Such person who said.
1: Kdo takhle mluví, kdo tohle říká.
0: And that one time you will have accident or fall down.
1: No až potom budete mít nehodu nebo upadnete.
0: Then you will see God.
1: A pak budete říkat Bože.
0: Please bring a good doctor.
1: Prosím, přiveď mi dobrého doktora.
0: And doctors will do something.
1: A doktoři si poradí.
0: So this is it's called the creation of the God.
1: A tomu se říká Boží stvoření.
0: And this what is written that everyone have different life.
1: A jak je psáno, každý má různý život.
0: It's we humans are making the doing something.
1: A my lidé, my něco děláme.
0: Yes, they are using again for God's creation if some people need.
1: No a tak oni ti lékaři to použijí pro jiné tvory, pro jiné lidi, když je to potřeba.
0: The kidneys,
1: třeba ledviny,
0: some glands,
1: nebo nějaké ty žlázy,
0: some nerves,
1: nervy,
0: some eyes,
1: nebo oči,
0: many things,
1: mnoho, mnoho.
0: You know what people are telling now, who is a moped running.
1: Víte, když někdo jezdí na motorce, jak se tomu říká?
0: And this moped people is mostly they are the giver of the
1: organs. Ono se říká, že o ty motorkáři, že jsou to dárci orgánů.
0: And many they who are riding with the moped.
1: A kdo jezdí na tom mopedu, na té motorce?
0: They are also right. If it happens, please this give it for the others my organs of my body.
1: Oni to opravdu tak napíšou, že opravdu řeknou, když se něco stane, tak prosím, využijte ty mé orgány, využijte to mé tělo.
0: It is good.
1: A je to dobře.
0: Don't say, no, I will not give.
1: Neříkejte, ne, já nic nedám.
0: Give or not give is your choice.
1: Dáš nebo nedáš, to je tvoje volba.
0: But what will you do otherwise?
1: No, ale

0: in anywhere.
1: Kdekoliv.
0: While walking on the street.
1: Jenom když jdete po ulici.
0: We can die.
1: Můžeme zemřít.
0: This what I want to say, though the surgeon and they have so much knowledge, but still they cannot make like this a human body.
1: A i když ti chirurgové a lékaři mají tolik vědění, stejně pořád nedokážou stvořit lidské tělo.
0: And therefore always we should pray to the God.
1: Proto bychom se měli pořád modlit k Bohu.
0: That God,
1: o Bože,
0: please give me the long life.
1: Prosím, dej mi dlouhý život.
0: Healthy, happy,
1: zdravý a šťastný.
0: Educated,
1: vzdělaný,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And when I pass away,
1: a až odejdu, až zemřu,
0: please God,
1: prosím Bože,
0: give everything what I have in my body,
1: cokoliv, co mám ve svém těle,
0: all my knowledge,
1: všechno moje poznání.
0: And this is what we are looking. We do very nice kriyas.
1: A to je to, co my hledáme, my děláme velice krásné kriye.
0: Asanas.
1: Asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamy.
0: And we are missing something.
1: No, ale něco nám chybí.
0: And that is like cooking.
1: A je to jako když vaříte.
0: But there are someone who is preparing our meal.
1: A když někdo chystá pro vás jídlo.
0: And we all know very good.
1: A my všichni víme, že je to dobré.
0: But you should not eat too long.
1: A neměli byste jíst příliš dlouho.
0: You should eat.
1: Měli jste se najíst.
0: As much as you like.
1: Kolik chcete.
0: But after you, we shall give place to the other place.
1: No, ale potom bychom měli přenechat to místo i dalším.
0: And many are only gossiping on the dining table.
1: Mnozí u toho stolu jenom sedí a povídají si.
0: That is not yogic.
1: A to není podle jogy.
0: And it is a karma.
1: Je to karma.
0: And there are different karmas.
1: A jsou různé karmy.
0: One day they told me.
1: Jednou mi řekli.
0: So this is a inner life.
1: A takový je vnitřní život.
0: Think inside.
1: Myslete dovnitř.
0: Feel inside.
1: Vnímejte to nitro.
0: Outside we have been done many times.
1: Navenek jsme toho už zažili tolik.
0: But now we know and we know it's inside.
1: Ale teď už víme, že jde o to, co je uvnitř.
0: All what you need is inside.
1: Vše, cokoliv, co potřebujete, máte uvnitř.
0: If we understand,
1: kdybychom tohle pochopili,
0: then we have got achievement.
1: Pak jsme něčeho dosáhli.
0: What kind of achievement?
1: A čeho jsme dosáhli?
0: The human's achievement.
1: Lidskosti, lidství.
0: And that how he is doing?
1: A ten, kdo to takto dělá,
0: that will give the judgment after.
1: To jestli jsme toho dosáhli, to se rozsoudí až nakonec, až poté.
0: So in this way I'm so happy to see you.
1: A proto jsem velice šťastný, že vás vidím.
0: We were very happy that many were practicing.
1: Jsme velice šťastní, že mnozí z vás cvičí.
0: And our karma yogis,
1: a naši karma yogini,
0: from different parts,
1: z různých částí, z různých koutů,
0: male or females,
1: ať už muži nebo ženy,
0: they give with respect, great respect,
1: s velkou úctou,
0: for other anything what they need.
1: A my si jich vážíme a staráme se o to, co potřebují.
0: May you need water,
1: možná potřebujete vodu,
0: you may need fire.
1: Starají se o vás, cokoliv potřebujete, ať už vodu, oheň.

0: So there are in our body.
1: A jsou v našem těle.
0: So your sadhana,
1: vaše sadhana,
0: do it,
1: pokračujte,
0: humbleness,
1: pokoře,
0: peaceful,
1: míru plní.
0: And if you let's say that you are suddenly tired,
1: a třeba řekněme, že jste najednou unavení,
0: then lie down,
1: tak se položte, natáhněte se,
0: but lie down on the stomach,
1: ale lehněte si na břicho,
0: so that we are not snoring,
1: tak abychom nechrápali.
0: Perfect. And so when you are feeling inside,
1: a když máte vnitřní pocit,
0: then suddenly comes from our side,
1: a potom z nás samých vychází,
0: whatever I put in me, it's from outside.
1: Cokoliv, co vlastně mám vevnitř, někde přišlo zvenku.
0: But real is when the we are tired, little tired.
1: Ale tak je to, když jsme trošku unavení.
0: And helping.
1: A pomáháme.
0: Eating, etc.
1: A pomůžeme si, najíme se a tak dále.
0: So in this way, I can tell you that today your sadhana.
1: A můžu vám říci, že dnes vaše sadhana
0: will be very science and aiming.
1: Bude velice smysluplná, bude v ní význam.
0: That's it.
1: A to je, tak to je.
0: That's I'm so inner. Yesterday I spoke in about inner.
1: Takže o tom, co je uvnitř. Včera jsem mluvil o tom vnitř.
0: You remember?
1: Pamatujete si to?
0: They forgotten.
1: Už zapomněli.
0: No, you did not know?
1: Ne, nevíte to? Nepamatujete si?
0: Then at least do like this.
1: Tak aspoň dělejte takhle.
0: Oh, God. The corona have closed our mouth.
1: Korona nám zavřela ústa,
0: but they didn't tie our hands.
1: Ale nesvázala nám ruce.
0: So we can always say yes, that's right.
1: A vždycky můžeme říct ano, to je pravda.
0: So with this, wish you all the best.
1: A s tím vám přeji všechno nejlepší.
0: And we will now listen some bhajans.
1: Teď budeme poslouchat nějaké bhajany.
0: And thank you. All dear brothers, sisters, all practitioners all around the whole world, yoga and daily life and others.
1: Všichni drazí bratři a sestry, kteří cvičíte jogu po celém světě, a vy všichni.
0: Wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And practice this.
1: A cvičte.
0: These sadhanas, what you are listening.
1: Ty sadhany, které slyšíte.
0: Many people were writing me.
1: Mnoho lidí mi psalo.
0: And said it was great.
1: A psalo, jak je to skvělé.
0: I don't know it's great or not.
1: Nevím, jestli je to skvělé nebo ne.
0: But it was from Mahaprabhuji's.
1: Ale je to od Mahaprabhujiho, od Gurujiho.
0: All our parampara.
1: Celé naší parampara.
0: And there are many, many other great saints.
1: A je mnoho dalších velkých světců.
0: And everyone have their master, their gurus.
1: Každý má svého mistra, svého guru. A
0: but one should not change everything.
1: Ale člověk by neměl všechno měnit.
0: Then you are Hari Om.
1: A pak už jste jen Hari Om.
0: I want to tell not what I want to tell.
1: Nechci ani radši to ani nechci říkat.
0: So it is inside.
1: A jde o to, co je uvnitř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And in the whole body.
1: A v celém těle.
0: So it is with us.
1: Je to s námi, je to v nás.
0: So all our listeners,
1: všichni, kdo posloucháte,
0: our sister, brothers,
1: naši sestry a bratři,
0: wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And now this program in this our program is controlled, finished.
1: A nyní tím zakončujeme tento náš program.
0: But something will remain in you.
1: Ale něco zůstane ve vás.
0: That you give something that yes, this is from my mother or father.
1: Ano, něco ve mně zůstává jako od maminky, od tatínka.
0: That's it.
1: Tak je to.

0: ima lan si dao tar siya kuri ji mahadeva ki je deva di de baba de kuri ji bhagwana ki je aradhya bhagwan sri deep narayan mahaprabhu ji ki je hindu dharam samrat parahan sri swami madhavananda ji sadguru deva ki je Vishwa Guru Parahan Sri Swami Maheshwaranda Ji Guru Deva Ki Jai Mahamandaleshwar Sri Avatar Guruji Maharaja Ki Jai Yes, so Hari Om Naham Karta Prabhudeep Karta Maha Prabhudeep Karta Hi Kevalam Om Shanti Shanti Shanti Hari Om. I'm going to leave today, after 1 week, back to India. And I feel I need to say something.
1: Actually, budu se dneska vracet po týdnu stráveném tady, pojedu zpět do Indie.
0: Mainly I'm inspired by this ashram. But this atmosphere by all of you, and especially these divine children.
1: Jsem sice unavená, ale musím říct, že atmosféra v tomto ášrámu mezi vámi všemi a obzvláště tady ty božské děti, je to úžasné.
0: It is all this is for pure admiration. Admiration.
1: Tohle všechno zaslouží opravdu obdiv.
0: And I just feel deep thankfulness and love for all this.
1: Já se cítím nesmírně vděčná a opravdu moc tohle, co se mi líbí, miluji to.
0: So I really wish that you continue like this.
1: Přeji si, abyste v tomhle pokračovali.
0: I know very well that ashram life is not easy.
1: A jak víme, život v ashramu není jednoduchý.
0: But this is definitely blessed life.
1: Ale je to požehnaný život.
0: And last time I spoke about my formula. Harmony plus balance equals unity.
1: A naposledy jsem tady mluvila o takové formuli, kterou mám, jak vlastně vyvažovat tu sjednocení.
0: Of course afterwards I realized some things is missing.
1: A uvědomila jsem si, že v té formule jakoby něco tam postrádám.
0: In balance we need to take care

0: na dortě, na té šlehačce je ta guru mantra.
1: And every time I look at Guruji's, Swamiji's picture here,
0: kdykoliv se podívám tady na Swamijiho obrázek, obraz,
1: it's very clear message. Mantra.
0: Tak vidím velmi zřetelně ten jasný, jasné poselství, mantra.
1: Use your mala.
0: Používejte svou málu.
1: And I believe that this is, how to say, the greatest part of this balance.
0: A já pevně věřím v to, že v tom spočívá ta hlavní věc k vytvoření, k nastolení té rovnováhy.
1: Which we can create through our guru mantra and blessing of all parampara which is behind that mantra.
0: Tu rovnováhu my můžeme nastolit prostřednictvím té guru mantry a požehnáním celé té parampary, která je zatím.
1: And regarding the harmony, I would like to share with you my experience now in Jadan. As you know, it's quite turbulent now there.
0: A co se týká Karem, tak můžu sdílet s vámi svou zkušenost Jadanu.
1: And what I think is for generally all life situations when we get in some kind of half conflict situations or we are about to get into conflict.
0: Takže věřím, že všechny takové ty situace, které vznikají ať už Jadanu nebo když se dostaneme do nějakého konfliktu, rozporu.
1: I always remember Gurudev.
0: Jsou vlastně, nejsou o tom konfliktu jenom. Nespomínám se, nepamatuji na Gurudeva.
1: He is one who never criticizes, who never attacks, who has peaceful way with everybody.
0: Vždycky si tady vzpomenu na Gurudeva.
1: Who has always, who never attacks somebody, who has no conflict situations.
0: He's protože always... nikdy jako vždycky byl míru milovný, mm-hmm. Nikdy jakoby nebyl v nějakém rozporu nebo neměl nějaký konflikt.
1: So somehow I was inwardly discussing with him my problems.
0: Takže vždycky jsem nějak vnitřně s ním rozprávěla a probírala svoje vlastní problémy.
1: And I realized that I just need to raise above my situation and look wider.
0: A uvědomila jsem si, že potřebuju se povznést na tu svou vlastní situaci a podívat se na to z širšího úhlu pohledu.
1: Because when we are on the ground, we can see only around us things.
0: Že když jsme nohama pevně na zemi, tak vidíme jenom to, co je kolem nás.
1: When we are on the first floor, we see more, further.
0: Když ale jsme na prvním podlaží, tak vidíme trochu víc.
1: And so on.
0: A tak dále.
1: And if you're on the top of Himalayas, you see quite much.
0: A když jste na vrcholku Himalaje, tak máte velký výhled.
1: And what I mean by that?
0: A co tím myslím?
1: When we have a situation with somebody which is disturbing.
0: Když máme takové ty situace s někým, kdo je nějaký rušivý element.
1: From my point, I'm attacked, I'm in danger, I'm hurt.
0: Tak z našeho pohledu to vypadá, že ten člověk jakoby nám ubližuje, že jsme v nebezpečí.
1: From the first floor? He's in trouble.
0: Ale když se na to pozneseme, jsme na tom prvním podlaží, tak vidíme, že ve skutečnosti ten člověk má nějaký problém.
1: He or she, doesn't matter, no? He's in pain or she's in pain.
0: Že prožívá nějakou bolest.
1: Huh? Okay, it is in pain. Yeah. Or you just see much wider already, no? From the first floor.
0: Začneme vidět mnohem více z toho prvního podlaží.
1: From the second floor, maybe you remember that Gurudev always find a peaceful way.
0: A když se dostanete na to druhé podlaží, možná si vzpomenete, že Gurudev na té úrovni našel vždycky nějaký klidnější přístup.
1: And in the life situations, as I understand, God never gives only one solution.
0: A že na tyhle životní situace pouze jedno řešení.
1: Or better say, one way.
0: Jeden způsob.
1: Always gives at least two of them.
0: Always gives
1: at least two, if not more.
0: Že většinou nám vždycky dává tady dva způsoby.
1: So it's on us to raise on the higher floor and see other options.
0: Takže záleží na nás, je to na nás, abychom se pozvedli nad tu situaci, šli do těch

0: vyšších podlaží a viděli i ty další možnosti.
1: Which will give us more understanding, more wide vision, more compassion.
0: Měli bychom v sobě pěstovat více pochopení, více té správné vize, více toho soucitu.
1: So I don't know how much it means for you, but this really helps me a lot.
0: Nevím, kolik to znamená pro vás, ale mě osobně tohle velmi pomáhá.
1: Because when you imagine yourself on the top of Himalayas,
0: když si představíte na vrcholku Himalaje,
1: all is one.
0: Tak všichni jsou jedno.
1: And then we come to this unity, no?
0: A my potřebujeme se stát tím jedním, vstoupit do toho sjednocení.
1: And from top of Himalayas everything looks so small.
0: A taky z vrcholku Himalaje všechno se zdá velmi malé.
1: When you think in 3 years, 5 years, maybe even 1 year, it will mean nothing.
0: Že za 3, 4, 5 let to možná nic nebude vůbec znamenat.
1: So it's worth to.
0: Takže stojí to za to.
1: Find the harmony.
0: Nalézt tu harmonii.
1: Because it's way to unity. It is the way to unity.
0: Je to, protože je to ta cesta k tomu sjednocení.
1: So, one more time. Oh, one more thing. Yes, as I'm coming from Jordan, where we are quite missing people.
0: A ještě jedna věc, protože já jsem přišla z toho Jordanu, kde máme málo lidí.
1: I wish to welcome you all for Karma Yoga, for anything. Yeah, okay. Katu and Nepal. Really? We really need people. We really need support.
2: And Brisbane.
1: Brisbane also.
0: Ráda okay. Bych vás pozvala a uvítala opravdu všechny na Karma Yogu v Jordanu a Avatar Puriji také dodává Nepal, Katu, Brisbane.
1: Yes. Mm-hmm. And as we really need support. So conditions are now more flexible as much as I believe.
0: Opravdu potřebujeme tu podporu a ty podmínky jsou teďko mnohem flexibilnější.
1: And if you see some kind of change in your life where you have some space that you can fill with karma yoga and blessings of being near Gurudev.
2: We are stuck in Jordan for
1: 26. Only.
0: A když máte v životě tu příležitost, že procházíte nějakou změnou a vytvoří se vám ten prostor, časový úsek a mohli byste přijít na Karma Yogu a Avatar Puriji dodává a být jako ona a zůstat tam, zaseknout se tam na 26 let.
1: But I will support you when you come.
0: Já osobně vás budu podporovat, když přijdete.
1: So, most welcome, please do come. If not for karma yoga, at least come for darshan.
0: Že jste opravdu vítáni, prosím, přijďte, pokud ne na karma yogu, aspoň na darshan.
1: Gurudev is less with us, but still he is with us.
0: Swamiji je s námi již méně, ale stále je s námi.
1: And he is very present.
0: Je opravdu velmi přítomen.
1: Not just in Jordan.
0: Nejenom v Jordanu.
1: And Jaipur now.
0: I v Jaipuru.
1: Also in Strilki now.
0: A taky teď ve Střílkách.
1: And there is one for me disturbing word which is often used in Jordan. Swamiji is sleeping.
0: A v Jordanu hodně často člověk slyší takový výraz, který opravdu jako narušuje, a to je, že Swamiji spí.
1: And Guru Swamiji told us quite a few times, Guru never sleeps.
0: A přitom Swamiji nám kolikrát říkával, že guru nikdy nespí.
1: Guru is resting.
0: Guru odpočívá.
1: And I have real experiences when it looks like he's sleeping, he's working.
0: Já jsem opravdu zažila, kdy to vypadá, že on spí, ale ve skutečnosti on pracuje.
1: And that's how he's present, like if he would be physically here.
0: A je to samé, jako kdyby tady byl s námi fyzicky.
1: And in Jordan, of course, you also have opportunity to have really darshan.
0: A v Jordanu máte teda také tu příležitost toho darshanu.
1: And what I experienced there, Swamiji really knows everything.
0: A co já jsem tam zažila, že Swamiji ví opravdu všechno.
1: When I need a darshan, I just cry inside, Swamiji, darshan, please, I need you.
0: A když potřebuji darshan, tak doslova brečím a říkám si, Swamiji, potřebuju tě.
1: I didn't count, but I would say almost 100% he's always there that day. I have darshan, I get darshan.
0: A nemusí přijít jakoby vložně za mnou, ale 100% vím, že je tam se mnou v ten moment a že ten den dostanu darshan.
1: Before I came to Europe, I was quite exhausted and a little bit confused of all that and myself including.
0: Předtím, než jsem přijela sem do Evropy, tak jsem byla poměrně vyčerpaná a taky docela zmatená s různými věcmi.
1: I was a bit sad and somehow worried, as I should not be. Avatarpuriji said, no worries, no fears.
0: A byla jsem také trochu smutná a měla jsem různé obavy, starosti, i když, jak víme, Avatarpuriji nám říká, že bychom se neměli obávat. Jenom jít do té mokši.
1: Not yet. Work before that.
0: ještě ne. Nejprve práce a pak.
1: So I came to Swamiji to make pranam and I brought him some mango. I was commenting how nice mango it is. We're just beginning of season. It looks very ripe and nice. And Swamiji didn't look at all at me. He just looked into my eyes. All is good. All is good. Very clear, very straight, and no rest. Very clear message.
0: Já jsem teda před tím odjezdem přišla za svámi Jamesy pro darshan a honili se mi různé věci hlavou a přinesla jsem mu mango, krásné mango, bylo zrovna začátek sezóny a tak jsem to popisovala svámi Jamesu, jak je nádherné, opravdu zralé mango. Ho to vůbec nezajímalo, dal mango stranou, jenom se mi podíval přímo do očí a řekl, všechno je dobré a všechno bude dobré.
1: Two times.
0: Dvakrát to řekl.
1: If I didn't hear first time.
0: Pro případ, bych to poprvé přeslechla.
1: So, and one more thing, which I would like to express, it is my thankfulness to Avatarpuriji.
0: Ještě bych chtěla vyjádřit mou vděčnost Avatarpuriji.
1: He's really doing great job.
0: Že dělá skvělou práci.
1: It's great, this support, love and bhakti, which is flowing here towards him also.
0: Je skvělé vidět tady tu podporu, která vlastně plyne jeho směrem.
1: And what I see, he is successor.
0: A vidím ho jako nástupce.
1: But we are with him.
0: Ale my jsme s ním.
1: Here to continue this light of parampara.
0: My jsme s ním a aby jsme pokračovali vlastně tu cestu toho světla parampary.
1: He is one who is exposed, who is the on the stage.
0: On je ten, který je prostě tomu všemu vystavený, je prostě na tom pódiu.
1: But without our love, devotion, bhakti, it would not work.
0: Ale bez naší lásky, oddanosti, bhakti by to nefungovalo.
1: Now say what you said. What did you say?
2: I said yeah, I'm the exposed one.
1: Yeah, it's also somebody has to do it. It's hard work. It's not easy job.
0: Že je vystavený tomu všemu a takže je ten, který prostě dostane, je bitý vlastně občas.
1: And it is for an admiration and respect.
0: A to opravdu zaslouží obdiv a respekt.
1: So I think that's all. Thank you so much for being here, for sharing this beautiful satsang and space and time. Looking forward to be back.
0: Takže to je vše ode mě. Moc vám děkuji za to, že jste sdíleli se mnou tady ten nádherný čas a tady tento satsang a těším se na to, až budu zpátky.
1: And as Gurudev always said, stay on the boat.
0: A jak Gurudev říká, staňte na loď.
1: They will take it.
0: A on vlastně se o vás postará.

0: Mahamadesha Swami Atarpuriji Maharaja Ki Jai. Sab Bhakt Log Ki Jai.
1: Already was planning to leave 10 minutes ago.
2: Tak já jsem plánoval už před 10 minutami.
1: So they will do the auction.
2: Budou po aukcí.
3: Dear friends, brothers and sisters, we started the auction on Wednesday, if you can remember. And before we finish it, I would like that the youth that created the beautiful poster will sing the mantra for you one more time.
2: Takže, drazí bratři a sestry, my jsme začali tady tu aukci dražbu již ve středu a chtěli bychom vám nejprve prezentovat a zaspívat tuhle krásnou mantru ještě jednou.

0: Thank you.
1: Děkuji.
0: We started with the auction on Wednesday with 50 euros and we were able to raise it up to 501 euros. And if you can remember, it was a tough fight between Třinec in the Czech Republic and Salzburg in Austria.
1: Takže my jsme začali teda s tou dražbou ve středu a začali jsme na 50 eurech a dostali jsme se až na 501 euro. A jestli si vzpomínáte, bylo to prostě právě se o to Třinec a Salzburg.
2: Any other party except these two parties are willing to come?
1: Tak jsou tady nějaké další členové, kteří by rádi přihodili do té dražby.
2: Okay, Klagenfurt.
1: Klagenfurt.
2: 580. Okay.
1: Takže máme Klagenfurt 580.
2: 600.
1: 600.
2: Any more? 601.
1: 600 poprvé.
2: 602.
1: 600 podruhé.
2: 650. 651.
1: Někdo 650.
2: 652.
1: Nebo 651, 652.
2: Are we going up? They went 650.
1: Takže poslední máme 650.
2: 701.
1: Takže máme 700.
2: 702.
1: 702, někdo?
2: And 703 sold.
1: Tak, prodáno za 700.

0: So the winners, if I can say that, is the yoga group from Třinec in the Czech Republic.
1: Takže. Že vítězi jsou je jogová skupina Třinec.
0: And before we finish the signing of the donation certificate, I have to tell you one thing. I met the group yesterday on the courtyard.
1: A předtím, než teda dokončíme podpis toho darovacího certifikátu, tak s vámi jenom budu sdílet, že jsem včera potkal tu skupinu na nádvoří.
0: And they were asking if we are like continuing with the auction still.
1: A oni se ptali, jestli ta dražba ještě stále probíhá.
0: And when I said yes, they said like we will like put the price there for ourselves because we really want it. We will just put it higher than anybody else.
1: A tak oni odpověděli, my budeme prostě přihazovat, protože my to opravdu chceme.
0: So this beautiful poster will be now hanging in Třinec ashram.
1: Takže teďkom ten úžasný plakát putuje do třineckého ášramu.
0: And there is one.
1: Takže se ještě podepíše vzadu.
0: And there is one more thing that I was just told by the Třinec people.
1: A ještě jednu věc bych chtěl sdílet, kterou mi zrovna řekli lidé z Třince.
0: They put the price 700 euros for the mantra.
1: Takže dali teda tu cenu 700 euro za tu mantru.
0: But unfortunately they only have a 1000 euro note in here.
1: Ale bohužel mají tady jenom bankovku 1000?
0: 1000 euros.
1: 1000 eurovou bankovku.
0: Now what to do? No. Now what to do with it?
1: Takže co teďkom s tím? Co se teďkom s tím poradíme?
0: So they would like to donate the rest, the 300, to the children donation that was and youth donation that was like organized by Avatar Puriji.
1: Takže chtěli by ten rozdíl těch 300 euro vyplatit na jakoby dar na mládeži, na tu sbírku, kterou tady vyhlásil Avatar Puriji.
0: So Salzburg and Klagenfurt, I don't know how high you wanted to go.
1: Že pro Salzburg Klagenfurt nevím jak jste byli ochotní jít vysoko.
0: But now we see that there was still 300 euros left in the tank.
1: Ale každopádně my tady ještě máme 300 euro jako s kterýma, který jste dali přihodit.
0: So thank you very much. Yoga Děkujeme. Center in Třinec, Třinec Group.
1: Děkujeme.
2: And Klagenfurt, don't worry, you will have more chances. They will. There are many kids who are creating many things.
1: Takže pro vás ostatní nebojte se, budete mít další příležitosti. Je tady hodně dětí, co vytváří různé věci.
0: Okay, thank you very much for everybody who participated in the auction.
1: Děkuji všem těm, kteří jste se účastnili té dražby.
0: And we are looking forward that the youth program will produce some other things like that, that we could maybe have another auction in the future.
1: A my se opravdu těšíme na další ty dětské programy nebo program mládeže, na to, co vytvoří, aby jsme mohli třeba pokračovat v těch dražbách do budoucna.
0: Thank you very much and thank you to Avatar Puriji for organizing the youth donation. Hari Om.
1: Takže děkuji vám. A děkuji i Avatar Purijimu, že to zorganizoval.
3: Hari Om, já bych ještě chtěla poděkovat Avatar Purijimu za nádherný seminář.
1: I would like to express my thanks to Avatar Puriji for a beautiful seminar.
3: Myslím, že jsme si to všichni užili.
1: We all really enjoyed it.
3: A že z toho budeme ještě dlouho čerpat.
1: And we'll be making use out of it for a long time.
3: Avatar Puriji nám vždy přivání. Přináší přítomnost Vishvaguru Jiho.
1: Avatar Puriji brings us the presence of Vishwaguruji.
3: Moudrost dávné Indie.
1: The wisdom of ancient India.
3: Hodně lásky.
1: A lot of love.
3: Takovou lehkost, uvolnění.
1: The lightness of being.
3: A vždy je to velice hezké.
1: And it's always really nice.
3: To máme jako symbolickou květinu.
1: So we are bringing him a symbolic plant flower.
3: Ještě bych chtěla poděkovat všem vedoucím těch jednotlivých skupin.
1: I would also like to thank all the leaders from all the different groups.
3: Všem karma yoginům,
1: all karma yogis.
3: A vůbec všem účastníkům, protože ten seminář vytváříme my všichni.
1: And all the participants as we all contribute to creating this seminar.
3: Tak šťastnou cestu všem.
1: I wish you all a good journey.
3: Ať se dlouho uchováte, že to jste načerpali.
1: And that you manage to maintain what you've gained here for a long time.
3: Hari Om.
2: And if you feel like not leaving, most welcome to continue and stay.
1: A pokud, pokud ještě tady zůstáváte, nemusíte odcházet, tak jste opravdu vítáni tady být s námi.
2: I'll see you tomorrow evening.
1: Já vás uvidím opět zítra večer.
2: And yeah, how many Strilky people? Strilky.
1: Kolik je tady lidí ze Střílek?
2: Residents. Okay, so for you guys also Vienna is free.
1: Takže pro vás ze Střílek Vídeň je zadarmo, můžete jít do Vídně zadarmo.
2: Okay. And yeah, you still have half an hour, so
1: máte
2: continue pořád. Enjoy singing bhajans.
1: Máte ještě půl hodinku před odjezdem, takže můžeme si tady ještě vychutnat pár bhajanů.
2: Those of you coming to Vienna, see you soon.
1: Ti z vás, co jedete do Vídně, uvidíme se brzo.
2: Those of you staying here, see you tomorrow.
1: Ti z vás, co tady zůstávají, uvidíme se zítra večer.
2: And those of you going home, not sretan put, what do you say in Czech? Sretan put is our, but how is...
1: Šťastnou cestu.
2: Okay, too hard. Have a safe journey.
1: A ti z vás, co jedete domů, tak vám přeji šťastnou cestu.
2: Drive safe.
1: Řiďte bezpečně.
2: Don't fly.
1: Neleťte odsud.
2: And see you next time.
1: A uvidíme se příště.
2: It said Anjal Pani, which means when the destiny again aligns us and we meet again, so see you soon.
1: Jak se říká, uvidíme se zase opět, když nás ten osud přinese dohromady.
2: Many blessings from Gurudev.
1: Mnoho požehnání od Gurudeva.
2: Much love from me.
1: Hodně lásky ode mě.
2: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahishago brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti. Om Shalapurji Mahadeva Ki Jai. Devadi Dev Devashwar Mahadeva Ki Jai. Shudip Narayan Bhagavan Ki Jai. Hindu Dharam Samrat Paraman Swami Sri Madhavanand Purji Sadgurudev Bhagavan Ki Jai. Vishwaguru Mahamandaleshwar Paraman Swami Maheshwaranand Purji Gurudev Ki Jai. Aaj Ki Anand Ki Jai. Sab Santarshuni Mahatmao Ki Jai. Mata Pita Gurudev Ki Jai. आप सब भक्तों की जय हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो
4: महामंडलेश्वर स्वामी आवतपुरी जी महाराज की जय

0: Now in Kali Yuga, people are stealing many things.
1: Teď v Kali Yuze lidé mnohé věci kradou.
0: Not only money or ornaments.
1: Nejenom šperky a peníze.
0: But now they are making more different things.
1: Teď jde o víc různých věcí.
0: Imitating.
1: Imitují, napodobují.
0: Now, for example, you all knows.
1: Víte, například všichni to víte.
0: The Indian government changed their currency.
1: Že indická vláda mění měnu.
0: And they made, they announced evening when offices was closed.
1: Večer vyhlásili, když už byly všechny kanceláře zavřené.
0: And they said they have a time to change the money or whatever it is from evening 6 o'clock till midnight.
1: A řekli, že si můžete ty bankovky nebo tu měnu vyměnit od 6 do večera do půlnoci.
0: And then this currency which you have is not anymore valid.
1: No a potom ta měna, ty bankovky, které máte, už nebudou platit.
0: Where the prime minister, he was a little soft and he changed.
1: A tak, ale ministerský předseda a byl hodný a trochu to změnil.
0: But after 3 days,
1: ale po 3 dnech,
0: he introduced a new currency.
1: Představil ty nové bankovky.
0: And after 24 hours,

0: that new currency for Edge Pack, billions of notes already in the market.
1: Ale za 24 hodin už se objevilo biliony falešných bankovek na celém tom
0: and
1: trhu.
0: Some college student.
1: A někteří studenti ze školy.
0: He made for copies out of his telephone.
1: Si to nafotil na telefon.
0: And simply printed out.
1: A vytisknul si to.
0: Computer. And giving to further.
1: Na počítači a normálně
0: so this
1: to
0: is called
1: používal.
0: Not honest.
1: A tomu se říká nečestné.
0: And it is a fake.
1: A je to falešné.
0: It is not true.
1: Není to pravdivé.
0: But imitation.
1: To je jenom napodobenina.
0: Imitation is stealing.
1: A napodobování je krádež.
0: Same thing what's happening in the software.
1: A to samé se děje, co se týká softwaru.
0: Whatever you make and work very hard.
1: To cokoliv, na čem velice usilovně pracujete.
0: Takes 2, 3 years, 4 years.
1: A za
0: to develop one technology.
1: Zabere vám to 2, 3, 4 roky, než nějakou technologii vyvinete.
0: And you bring to market.
1: Uvedete to na trh.
0: And in one week they will all know what it is.
1: A za jeden týden všichni si
0: and
1: to proskoumají a kopírují to.
0: In the material world,
1: a tak v materiálním světě,
0: there is also stealing.
1: Je, se krade.
0: What we call, what you write, nice book.
1: Když napíšete nějakou pěknou knížku.
0: And sometimes they just change the name.
1: A oni jenom na ní vymění jméno.
0: And inside they change all the names.
1: Vevnitř vymění jenom ta jména.
0: And they print on their name as their own book.
1: A vytisknou to pod svým vlastním jménem, jako by to bylo jejich vlastní
0: like
1: kniha.
0: Poems also.
1: I básně.
0: Bhajans also.
1: I bhajany.
0: The Sanskrit slokas also they try to change, but Sanskrit you can't change.
1: I sanskritské šloky se snaží změnit, ale sanskrit nelze měnit.
0: But they can give name.
1: Ale můžou k tomu přidat jméno.
0: That it is your, my.
1: Že to si to přivlastní, že to je moje. Teď.
0: So they will put the Sanskrit in there and the other literatures.
1: A ten sanskrit použijí i v jiné literatuře.
0: Cutting in pieces.
1: Rozsekají to na kousky.
0: Therefore, though it is, there is a call copyrights.
1: I když je to, čemu se říkají autorská práva.
0: But this our copyright system is also commercial.
1: Ale i ten náš systém autorských práv je velice komerční.
0: If you want to have worldwide protection,
1: když byste chtěli mít ochranu na celém světě,
0: then you have to pay that much.
1: Pak musíte za to hodně zaplatit.
0: And after 10 years or the 20 years,
1: a za 10, za 20 let,
0: is the limit is finished.
1: Je ta ochrana
0: so you have to pay again.
1: A musíte platit znova.
0: But the holy scriptures,
1: ale svatá písma,
0: the words of the Jesus,
1: slova Ježíše,
0: you cannot sell anyone.
1: To nemůžete nikomu jen tak prodat.
0: You cannot change it.
1: To nemůžete změnit.
0: Even you use your name on the name of your, instead of the Jesus.
1: I kdybyste to použili pod vlastním jménem místo jména Ježíšova.
0: That doesn't matter.
1: To na tom nezáleží.
0: It will come some kind of bad karma.
1: Přinese to určitou špatnou karmu.
0: But in your house you bring a milk.
1: Když do vašeho domu si přinesete mléko.
0: And you said it's milk from my house.
1: A řeknete to mléko z mého domu.
0: Can I give you my milk?
1: Mohu vám nabídnout svoje mléko?
0: But then said it's my cow milk.
1: Neříkáte je to mléko od mé
0: it's
1: krávy.
0: Milk of our cow.
1: Je to mléko od naší krávy.
0: Or the milk of our goat.
1: Nebo mléko od naší kozy.
0: Or the sheep.
1: Nebo ovce.
0: It's not my milk.
1: Není to vaše mléko.
0: But so we have to introduce which kind of milk is that.
1: Musíme to uvést, představit. Co,
0: finally we will say the cow milk.
1: Co je to za mléko, říct to je kravské mléko.
0: So the poetry.
1: A tak báseň.
0: The bhajans.
1: Poezie, bhajany.
0: A slokas.
1: Šloky.
0: This is a spiritual milk.
1: To je duchovní mléko.
0: One person came to Guruji.
1: Jeden člověk přišel za Guruji.
0: And said.
1: A řekl.
0: Gurudev, you have written so many bhajans.
1: Gurudev, vy jste napsal tolik bhajanů.
0: And many other saints written bhajans.
1: A mnoho dalších svědců psali také bhajany.
0: I have great wish to write nice bhajans.
1: Já mám velké přání psát také pěkné bhajany.
0: So Guruji said very good.
1: A Guruji říká velice
0: go
1: dobře.
0: Go ahead.
1: Jen
0: it is a great things.
1: To je velká věc.
0: But he said.
1: Ale on řekl.
0: Gurudev. The butter have eaten already.
1: Ale Gurudev, to máslo už bylo snědeno.
0: Only the buttermilk remained.
1: Jenom ta smetana, to máslo už byl snědeno, teď už zbývá jen to podmáslí.
0: So you just took it butter away from the milk.
1: Oni, vy už jste vybrali to máslo z toho mléka.
0: The real butter is different.
1: Ale skutečné máslo je to jiné.
0: Don't gain the milk butter from the milk.
1: Ne, nezískávejte máslo přímo z mléka.
0: That is still not proper procession.
1: To není ten správný vhodný proces.
0: The real milk have a butter inside.
1: Skutečné mléko má v sobě máslo.
0: But it should go through process that is called heating.
1: Ale musí to projít procesem zahřívání.
0: So you boil the milk.
1: Takže vy to mléko svaříte.
0: Then you cool down.
1: Pak ho schladíte.
0: The butter is inside.
1: A to máslo tam pořád
0: je uvnitř. It's not stolen.
1: Nikdo ho ještě nevzal.
0: Not destroyed.
1: Není zničené.
0: And then you make the yogurt.
1: A pak z něj uděláte jogurt.
0: That, so you let go milk rest.
1: Necháte to mléko odpočívat.
0: The Hungarian call sleeping milk.
1: Maďaři tomu říkají spící mléko.
0: The yogurt, sleeping.
1: Jogurtu říkají spící mléko.
0: And then from yogurt, from the curd we are churning.
1: A potom ten jogurt potom stloukáme.
0: And then that butter comes up.
1: A teprve potom z toho získáváme máslo.
0: That butter is the real butter.
1: A to je skutečné máslo.
0: The best butter.
1: Nejlepší máslo.
0: The healthy butter.
1: Zdravé máslo.
0: And then ghee, if you melt the butter, then it.
1: A potom, když z takového másla ujete ghee, tak.
0: So what we are getting the butters.
1: To, co my máme tady za máslo.
0: Is unripe butter.
1: To je nezralé, nevyzrálé máslo.
0: And therefore it creates more. Cholesterol, etc., etc.
1: A proto potom vytváří se cholesterolu a tak dále.
0: The taste is also different.
1: I ta chuť je jiná.
0: So that man with Guruji sitting and said Gurudev.
1: A tak ten muž, který seděl s Gurujím, říká Gurudev.
0: The butter have eaten all.
1: To máslo už je všechno snědené.
0: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
1: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
0: Nanak Das.
1: Nanak Das.
0: And you. And all these great saints, Mahaprabhujis.
1: Vy a Mahaprabhuji a všichni velcí svědci.
0: They wrote the bhajan. Butter means they wrote, they gave all the knowledge inside.
1: To, oni to máslo už se sbírali, to znamená, oni všechno to poznání už dali do svých bhajanů.
0: And what remained for me?
1: A co zbylo na mě?
0: There's no butters.
1: V tom už žádné máslo není.
0: Only sour yogurt.
1: Jenom kyselý jogurt.
0: So Guruji said, yes, you are very... very wise person.
1: A Guruji říká, ano, ty jsi velice moudrý člověk.
0: He said, thank you, Guruji.
1: Říká, děkuji vám, Guruji.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev said, but.
1: Ale Gurudev řekl, ale.
0: You know, if butter have eaten all these other writers.
1: Možná všichni ty spisovatelé už to máslo snědli, se sbírali.
0: I understand.
1: Tomu rozumím.
0: They left nothing.
1: Nic už nenechali.
0: But they ate only the butter.
1: Ale oni snědli jenom to máslo.
0: They didn't eat yet the cow.
1: Ještě nesnědli tu krávu.
0: So milk the cow up, the feed the cow with the love.
1: Tak krm tu krávu láskou.
0: Prem. Prem means love. Feed the cow with the love.
1: Nakrm tu krávu láskou.
0: And milk day and night.
1: A ve dnem noci.
0: You will have also enough butters.
1: Podoj a pak budeš mít dostatek i másla i pro sebe.
0: So cow is our buddhi.
1: Cow, to je naše, ta kráva, to je naše buddhi.
0: Our intellect.
1: Náš intelekt.
0: And there, if we use the prem, means love, means the bhakti, devotion.
1: Pokud použijeme svoji prem, to znamená lásku, oddanost,
0: then
1: bhakti.
0: The butter of the viveka will come.
1: Potom přijde máslo Viveky.
0: And you will be able to write more bhajans.
1: Budete schopni sepsat více bhajanů, další šloky.
0: Many good things.
1: A mnoho dobrých věcí.
0: This is very important.
1: To je velmi důležité.
0: So who is writing something?
1: Kdo něco píše, kdo je spisovatel?
0: Not looking in one book and this book.
1: Ne, aby se díval do jedné knihy a tamhle té knihy.
0: That's called the bookworm.
1: Tomu se říká je takový ty knihomolové.
0: So in the library there are many bookworms.
1: V těch knihovnách jsou je mnoho těch knihomolů.
0: So looking many books.
1: prohlížejí mnoho, mnoho knih.
0: And writing one sentence from somewhere, someone somewhere, half page from where.
1: A opíší jednu větu tamhle, tady půl stránky odtamtud.
0: If they would mention quote that is from that book, from that writer, then it's okay.
1: Pokud to tam zmíní, že to citují, že je to z té a té knihy tohoto autora, pak je to v pořádku.
0: But what was your knowledge?
1: Ale kde pak zůstalo to vaše poznání?
0: That is, what can you write?
1: Co vlastně vy můžete k tomu
0: and
1: napsat?
0: That is the same thing for the yogi.
1: A stejné je to pro jogíny.
0: Okay, you will teach asanas.
1: Vy cvičíte asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamu.
0: You will read the Yoga in Daily Life book.
1: Přečtete si knihu Yogi den životě.
0: You will read what you call the hidden powers in humans.
1: Přečtete si to, co čemu říkáme skryté síly v člověku.
0: Or you will read Bhagavad Gita.
1: Nebo si přečtete Bhagavad Gita.
0: Or Quran.
1: Nebo Korán.
0: Or Bible.
1: Nebo Bibli.
0: Or Vedas.
1: Nebo Védy.
0: But this is not your.
1: Ale to není vaše.
0: It is a prepared.
1: To je připravené.
0: It's a prepared food.
1: To je pro vás připravené.
0: Served on the table.
1: Je vám to naservírováno na stůl.
0: Just eat.
1: Jenom si to sněste.
0: It's okay.
1: To je v pořádku.
0: That knowledge you can take it.
1: To poznání z toho si můžete vzít.
0: That knowledge when you will eat that knowledge.
1: Vy se nakrmíte, nasytíte.
0: When you will put in the womb of your intellect.
1: Poznání a dáte ho dolů na svého intelektu.
0: The good seeds of the wisdom.
1: Jsou to semena, dobrá semena moudrosti.
0: Then your baby will be born.
1: Pak se vám narodí dítě.
0: As a wisdom.
1: V podobě moudrosti.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So the how these trees.
1: Teprve, když tam budou jabka, tak poznáme, že je to jabloň, že je to ten strom.
0: So what is your child?
1: Takže co je vaším dítětem?
0: That will show how you are.
1: To vám ukáže, jaký jste vy.
0: What was the father?
1: Kdo byl otcem?
0: And what was the mother?
1: A kdo byl matkou?
0: And that will not get lost the quality of the father and mother.
1: A ta kvalita, ty vlastnosti rodičů se nestratí.
0: So, father is a jnana.
1: Otec je jnana.
0: And mother is a bhakti.
1: A matka je bhakti.
0: So the bhakti and jnana together.
1: A bhakti and a jnana dohromady.
0: A jnana, not a jnana.
1: In Czech it's
0: a jnana.
1: And.
0: Okay.
1: To je česky je a hinčně a znamená ne, tak je to.
0: Because the in the translation that's why I can't learn your Czech language.
1: Proto se nemůžu naučit česky.
0: I'm not concentrating what you are saying.
1: Nesoustředuji se na to, co říkáš.
0: If I will concentrate to learn one word what how you are talking.
1: Kdybych se soustředil na to jediné slovo, co říkáš.
0: Then my stream will get less.
1: Pak by ten můj proud se zmenšil.
0: And the translation should be very good one.
1: Překlad by měl být velice dobrý.
0: So it seems that he knows everything what I'm talking.
1: Zdá se, jako by věděl všechno, co říkám.
0: So the knowledge.
1: Takže poznání.
0: Which we have.
1: Které máme.
0: Is very important.
1: Je velmi důležité.
0: Then we can come. So if you practice yoga, okay, you should practice.
1: A tak pokud cvičíte jogu, dobrá, měli byste cvičit.
0: But you should not say this is my book.
1: Ale měli byste říkat, to je moje kniha.
0: You are writing book.
1: Píšete knihu.
0: Hidden powers in humans.
1: Skryté síly v člověku.
0: You write everything.
1: Všechno tam napíšete.
0: And then you write your name.
1: A pak se to podepíšete svým jménem.
0: The many people they use our chakra.
1: Mnoho lidí používají naše čakry.
0: At least they could write a letter that can be used this your chakras.
1: Mohli by aspoň napsat dopis a zeptat se, můžeme použít ty čakry?
0: But they doesn't dare to write.
1: Oni ask. Se neodváží ani zeptat.
0: Because then they will think that we don't have a knowledge.
1: Protože pak by si mysleli, že by vypadali jako že nemají to poznání.
0: They want to show that yes, we are great.
1: Oni se chtějí předvést jako ano, já jsem
0: of
1: ten.
0: Of course, you are very great.
1: Ano, samozřejmě jsi skvělý.
0: Yeah, you are very high.
1: Jsi velice vysoký, vysoko postavený.
0: Because it's going high only, like a tuya.
1: Jako ty tuje jdou jenom nahoru.
0: You know? But when the cherry tree is ripe.
1: Ale když dozrávají třešně na třešni.
0: Then the cherry tree's branches are coming towards us. To please take the fruits.
1: Pak se ty větve těch třešní sklánějí k nám dolů a říkají: prosím, vezmi si to ovoce.
0: So that's what many scriptures which is written of holy literatures by the great saints people manipulated.
1: A tak ty svatá písma, která jsou napsána velkými svědci, to lidé zmanipulovali.
0: And now everything is put it into the computer.
1: A dneska se všechno převádí do počítačů.
0: And you can't trust in the computer what they are writing.
1: A nemůžete ale důvěřovat tomu, co se píše v počítači.
0: If you check into the Google.
1: Když se nalogujete do Google.
0: About one rabbit.
1: Dáte tam hledat o králíkovi.
0: So, you know, anyone write anything how they like to repeat into the Google.
1: Do Google tam každý může napsat, co chce, co si myslí.
0: So many things in computers, which is people write half knowledge people.
1: Tam píšou lidi, kteří mají jen poloviční poznání.
0: And half knowledge people, who is reading, they get only quarter knowledge.
1: No a když to čte někdo, kdo taky má jen poloviční poznání, tak z toho potom jenom čtvrtina poznání.
0: And when they will act according to that quarter knowledge.
1: No a když budou jednat na základě takového čtvrtinového.
0: It will remain some grams.
1: Poznání, tak z toho zbydou jenom pár gramů.
0: And some grams will be lost in the without the snow is falling.
1: A ty zrnka toho poznání se ztratí v těch sněhových závějích.
0: That's right.
1: Tak je to.
0: So we try.
1: Tak my se snažíme.
0: And we have to give this knowledge to people the worldwide.
1: Měli bychom toto poznání předávat lidem po celém světě.
0: What is the Bhagavad Gita?
1: Co je Bhagavad Gita?
0: Now world knows. But they don't know Sanskrit.
1: Svět to ví, ale neznají sanskrit.
0: And therefore many don't read.
1: Proto to mnozí nečtou.
0: Then there is one obstacle.
1: A pak je tu překážka.
0: People think this is not my religion book.
1: Lidé si myslí, to není kniha mého náboženství.
0: So why should I read?
1: Proč bych si to měl číst?
0: And you see, so the wisdom is lying in the dust.
1: A tak to dopadá, že ta moudrost leží v prachu.
0: When the Shankaracharya came to his master.
1: Když Shankaracharya přišel k jeho mistrovi.
0: And he asked his master.
1: A ptal se svého mistra.
0: Please, can you accept me as your disciple?
1: Můžete mě prosím přijmout za svého žáka?
0: And his master said.
1: A jeho mistr řekl.
0: Yes.
1: Ano.
0: Then Shankaracharya said, what is my duty?
1: A Shankaracharya se ptal, co je mojí povinností?
0: So he said, this holy book. Lying here, nobody's writing again. It's falling apart. The papers, pages in the dust.
1: Podívej, tady ty svaté knihy už je nikdo nečte, už leží v prachu a jejich stránky se rozpadají na prach.
0: So Shankaracharya went and looked this script.
1: Shankaracharya šel a viděl tam ty svitky.
0: And he was a great Sanskrit scholar.
1: Byl to velký sanskritský učenec.
0: And that was written in Sanskrit.
1: A bylo to napsáno v sanskrtu.
0: Shankaracharya said, oh God.
1: A Shankaracharya řekl, pro Boha.
0: Such a treasure.
1: Takový poklad.
0: Such a wisdom.
1: Taková moudrost.
0: The truth.
1: Ta pravda.
0: The reality.
1: Skutečnost.
0: Is lying in the dust.
1: Leží v prachu.
0: So he cleaned this, each and every paper.
1: A tak každý jednotlivý papír stránku
0: and
1: očistil.
0: Again he read and he write it again.
1: A znova to přečetl a přepsal.
0: And so also the disciples.
1: A takže také žáci.
0: When sometimes some disciples are not capable, then they put the teaching of the master one side.
1: A když někteří žáci nejsou dostatečně schopní, tak to mistrovo učení odloží.
0: Where the dust is coming on.
1: Kde se na něj a tam na něj nechají dopadat.
0: Themselves they think I am the master now.
1: A sami o sobě si myslí, já jsem teď mistr.
0: They neglect their master.
1: A zanevřou, zapomenou
0: That's
1: na svého
0: called
1: mistra.
0: Self-made master.
1: A to jsou takový ty mistři sami
0: That's
1: za
0: a master
1: sebe.
0: Of ego.
1: To jsou mistři pouze ego.
0: Master of proudness.
1: Mistři píchy.
0: And master of big that kind of ambition to become the famous that I am the greatest.
1: a mistři takových těch ambicí se proslavit a aby byli považováni za nejlepší, největší.
0: You see how many priests you have in Christianity?
1: Víte, kolik máte kněžích v křesťanství?
0: And how many

0: bishops
1: a kolik biskupů
0: and pope
1: a papeže.
0: So behind whom the pope has the position.
1: Ale jak, kde má ten papež pozici?
0: Because of Jesus.
1: A díky komu má papež svoji pozici? Díky Ježíšovi.
0: So the bishops or pope, tak, they act according to the rules and regulation of the Jesus.
1: A tak papež a biskupové jednají, chovají se podle přikázání, podle pravidel po od Ježíše.
0: In the whole, all the four continents.
1: Na všech čtyřech kontinentech.
0: There is a Christianity spread.
1: Se je rozšířeno křesťanství.
0: And there are many different mind of people.
1: A mají tam lidé, tam smýšlí různě.
0: But they worked very hard that no one can change the reality of the Jesus words.
1: Ale oni velice usilovně pracují na tom, aby nikdo nemohl měnit tu skutečnost Ježíšových slov.
0: Similarly, no one can change the Vedas.
1: Podobně nikdo nemůže měnit Védy a Upanishády.
0: Srimad Bhagavatam.
1: Srimad Bhagavatam.
0: And Gita, etc., etc.
1: Gitu a tak dále.
0: Who put a wise person made in the perfect language that's called the Sanskrit.
1: Protože ti moudří lidé to sepsali v dokonalém jazyce, kterému se říká sanskrit.
0: And you know that Sanskrit is the mother of all languages.
1: A víte, že sanskrit je matkou všech jazyků.
0: And that no one can change.
1: A to nikdo nedokáže změnit.
0: Yes, we can say anyone as my mother.
1: Ano, můžete říct kdokoliv je moje matka.
0: So how Sanskrit mother becomes many mothers?
1: A jak se ta matka sanskrtu stala matkou mnoha?
0: And that we call the mother tongue.
1: Tomu se říká mateřský jazyk.
0: So everyone said it's my mother tongue language.
1: A každý říká, to je můj mateřský
0: so
1: jazyk.
0: So that Sanskrit mother changed in to billions of mothers.
1: A tak ta matka sanskrt se proměnila v miliony matek.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: They understand each other.
1: Oni si rozumí.
0: But the roots are there. And so the God is from there. After came many incarnations.
1: A ty kořeny ale vedou tam. Bůh je tam a potom přišlo mnoho inkarnací.
0: Only the one what we call the Holy Father.
1: Je jediný, kterému říkáme svatý otec.
0: And that Holy Father we call the Brahman.
1: A my tomu říkáme Brahman.
0: That Brahman, that is.
1: A to je Brahman.
0: Yeah. Not the Brahma. Brahma is also father.
1: Ne Brahma, to je otec.
0: You can say Holy Father Brahma.
1: Můžete i o Brahma říkat, že je
0: Brahma
1: svatý
0: otec.
1: Brahma
0: is not a Holy Father.
1: Ale to není svatý otec.
0: The Holy Father is called Brahman.
1: Ten svatý otec, ten tomu se říká Brahman.
0: Which has no form.
1: Který nemá žádnou podobu.
0: This has no dualities.
1: Nemá žádnou dvojnost.
0: It's one, the God.
1: Je to samo jediný Bůh.
0: So why we cannot believe?
1: Proč k něj nemůžeme věřit?
0: The word Allah.
1: Nebo slovo Allah.
0: Allah has no form.
1: Allah nemá žádnou podobu.
0: But Allah means that Brahman, that omniscient, omnipresent.
1: Znamená to onen Brahman, onen vševědoucí, všudy přítomný.
0: But people write according to their feelings.
1: Ale lidé píší podle toho, jak to sami cítí.
0: So that what I wanted to tell you today, this translation of one bhajan of Mahaprabhuji.
1: A dnes jsem vám chtěl přeložit jeden bhajan Mahaprabhujiho.
0: And this is for the bhaktas, because how person can get out of the path.
1: To je totiž pro bhakty, jak člověk může sejít z cesty.
0: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. You were great wise person.
1: Byl jsi velice skvělý, moudrý člověk.
0: Oh my mind.
1: Oh má mysli.
0: You had so many things.
1: Měla jsi toho tolik.
0: You were rich.
1: Byla jsi bohatá.
0: Very rich.
1: Velmi bohatá.
0: Wisdom.
1: Moudrost.
0: Characters.
1: Měla jsi charakter.
0: Knowledge.
1: Poznání.
0: Qualities. Many things.
1: Kvality, mnoho věcí.
0: But oh my mind, you lost this all your wealth.
1: Ale oh má mysli, všechno tohle své bohatství si ztratila.
0: On the bad society.
1: Kvůli špatné společnosti.
0: So search the good society.
1: Tak hledejte dobrou společnost.
0: Search the satsang.
1: Hledejte satsang.
0: Doesn't matter from which religion.
1: Je jedno, z kterého náboženství.
0: Where there is one talks for all creatures.
1: Kdekoliv, kde se mluví.
0: For every life.
1: Pro blaho všech tvorů, pro blaho každého života.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Therefore it is said,
1: proto
0: mana sab khoyore kusang yoke sang. Oh my mind, you were very rich.
1: Oh, má mysli byla si velmi bohatá.
0: But you lost everything.
1: Ale všechno si ztratila.
0: In gambling.
1: Prohrála.
0: Kusanga gambling.
1: Kusanga a hazard.
0: And you can lose everything without no. You play gambling and you lost all your billions of dollars.
1: Když hazardujete, můžete všechno v okamžiku prohrát, všechny miliony dolarů.
0: Satguru saran bachan be muk hoye. Why, how it happened you went to the kusanga?
1: A proč se to stalo, jak se to stalo, šla si na kusang?
0: You went out of the shelter of the Gurudev.
1: Odešla si z ochrany Gurudeva.
0: And you did not follow the Guru Vakya.
1: A nedodržovala si Guru Vakya.
0: And you turned your face in another direction.
1: A otočila se s jiným směrem.
0: Padiu bhajan me bhang. Now there came the disturbance in your sadhana.
1: A teď do tvé sádhany vstoupilo vyrušení.
0: Your prayers.
1: Začaly
0: být your meditation,
1: vaše modlitby, vaše
0: your mantras,
1: meditace, vaše mantry.
0: Everything. You lost in the bad society.
1: Všechno si v té špatné společnosti ztratil.
0: Good, bad habit.
1: Špatné zvyky.
0: Alcohol and many drugs.
1: Alkohol a drogy.
0: Everything lost you.
1: Všechno je ztraceno.
0: Gyan, dhyan, bhakti sab khoi. Oh my mind, you lost the knowledge, you lost your meditation sadhana.
1: Oh má mysli, ztratila si svoje poznání, svou meditaci a sádhanu.
0: And you lost the devotion.
1: A ztratila si oddanost.
0: Chut gai satsang. And now you left the satsang.
1: A opustila si i satsang.
0: You are going to kusanga, not the satsanga.
1: A chodíš na kusangi a ne na satsang.
0: Immediately you fall to such desires.
1: Okamžitě propadneš takovým touhám.
0: Which is not good for your sadhanas, for your spiritual life, etc.
1: Které nejsou dobré pro tvoji sádhanu, tvůj duchovní život a tak dále.
0: Gyan, dhyana, bhakti sab khoi. Gyana, dhyana and bhakti, all you lost.
1: Dhyan, bhakti, to všechno si ztratil.
0: Chut gai satsang. And because the satsang, you lost the satsang.
1: Protože si ztratil i satsang.
0: Sat paramarat sukarit bhulo chal rayo kudhang. You have given up the good deeds.
1: Vzdal si se dobrých činů, dobrých skutků.
0: Paramarat. Paramarat means you are supporting.
1: To znamená, že někoho podporovat.
0: Poor people.
1: Chudé lidi.
0: Poor animals.
1: Ubohá zvířata.
0: The drying poor plants.
1: Ty usychající rostliny.
0: Giving water.
1: Zaléváte.
0: Now feeding the birds.
1: Teď krmíte ptáky.
0: The rabbits.
1: Králíky.
0: The deers.
1: Jeleny.
0: Because
1: srky.
0: Their nourishment is under the snow.
1: Protože tu jejich potravu oni teď mají pod sněhem.
0: This is a great things what you can do.
1: To je velká věc, kterou můžete udělat.
0: So feed them.
1: Takže krmte je.
0: Don't kill them.
1: Ale nezabíjejte je.
0: And don't eat them.
1: A nejeste je.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: They have love.
1: Mají lásku.
0: So doesn't matter the pig.
1: Ať už je to prase.
0: Or a chicken.
1: Nebo kuře.
0: Deer or a rabbit.
1: Srnka nebo zajíc.
0: Goat.
1: Králík.
0: Or the sheep.
1: Koza nebo ovce.
0: They are not for killing and eating.
1: Nejsou proto, aby byli zabíjeni a
0: jezeni. They give us.
1: Oni nám dávají.
0: They give what they can.
1: Dávají nám, co mohou.
0: Therefore, chut gai satsang, sat paramarat sukrat bhulo, chal rahyo kudhang. This all you have forgotten.
1: A tohle všechno si zapomněl.
0: And now you are going on a different path.
1: A teď už jdeš jinou cestou.
0: That is. Karma will come back.
1: Ale ta karma se vrátí.
0: It's a guru vakya.
1: To je guru vakya.
0: It's protecting us.
1: On nás ochraňuje.
0: But don't challenge. Don't challenge guru vakya.
1: Ale nezkoušejte, netestujte guru vakya, nevyzývejte.
0: It takes time. It takes time that you losing that good karmas.
1: Ale trvá to, zabere to dobu, když vy ztrácíte ty dobré karmy.
0: And then it will come what it should come.
1: Ale nakonec přijde, co má přijít.
0: Dhiraj dharam dhyan sab khoyo. You lost your dhiraj. Dhiraj means that geduld, what is a geduld? Patience.
1: Ztratil si svoji trpělivost.
0: Dhiraj dharma. You lost your dharma.
1: Ztratil si svou dharmu.
0: Dhyana is meditation, now you don't meditate.
1: A teď už nemedituješ.
0: Instead of meditation, you are looking in your laptops.
1: A místo, aby si meditoval, tak se díváš do svého počítače.
0: This all you lost. Dhyana, dhyana, dharma, dhiraj, or dhyana. You lost this.
1: Tohle všechno jsi ztratil.
0: Tamas mai umang. Now you have the tamas guna.
1: A nyní máš tamas gunu.
0: In one hand is a bottle.
1: V jedné ruce je lahev.
0: In other hand is a glass.
1: A v druhé je sklenička.
0: And putting this alcohol in glass, but it's going on beside.
1: A snažíte se nalít alkohol do skleničky, ale netrefíte.
0: Tamas guna.
1: To je tamas guna.
0: God protect us from tamas guna.
1: Bože, ochraňuj nás před tamas gunou.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Tamas mai umang. Now you are very happy in the tamas guna.
1: A teď si velice šťastný v tamas guně.
0: Vishe bhogme phire bhatakto and running here and there for many desires.
1: A pobíháš sem a tam a honíš se za touhami.
0: I want to become richest.
1: Chci se stát nejbohatším.
0: I want to make money.
1: Chci vydělávat peníze.
0: And if somebody asks for some donation, you don't want to give.
1: A když vás někdo požádá o nějaký dar, tak nechcete nic dát.
0: A poor person.
1: Chudý člověk.
0: Will give even one crown to the poor person at railway station.
1: Chudý člověk dá tomu žebrákovi na nádraží aspoň korunu.
0: But rich people who's going to the gambling.
1: Ale ty bohatí lidé, kteří kteří jdou, aby jedli v nějakém sedmihvězdičkovém restauraci.
0: They will give for one dinner $2,000.
1: Za večeři klidně zaplatí $2,000.
0: But for poor people you don't give even one cent.
1: Ale tomu chudákovi nedej ani jeden cent, ani halíř.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: Rich one don't want to lose the money.
1: Bohatí lidé nechtějí ztratit peníze.
0: But even you give one cent to needy person.
1: Ale když dáte aspoň jeden halíř, jeden cent tomu, kdo to potřebuje.
0: You will get 100.
1: Tak dostanete 100krát zpátky. 1000krát víc zpátky od Boha.
0: Help.
1: Takže pomáhejte.
0: Helping hands has more values than the folded hands.
1: Pomáhající ruce mají větší cenu než sepjaté ruce.
0: Vishe bhogme phire bhatakto kapti nich kulang. Now you are tricky.
1: Teď začínáš podvádět.
0: Now you have lower thinking.
1: Teď máš nízké myšlení.
0: And not faithful.
1: A nejsi věrný.
0: Sri Pujya Bhagavan Dev Purisha Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji říká.
0: The universal worshipped Lord Sri Dev Puriji.
1: V celém vesmíru uctívaný pán Sri Dev Puriji.
0: Master Fakir Malang, my master Dev Puriji.
1: Můj mistr Dev Puriji.
0: Is a must. Happy, divine, fearless.
1: Je bez strachu, je božský a šťastný.
0: Fakir. This is the Urdu word, the Urdu saint, to, for Muslim saint.
1: Urdské slovo fakír pro světce.
0: Malang, very happy,
1: velmi
0: fearless.
1: Velmi šťastný, bez strachu.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ke Mahaprabhuji said, in the shelter of lotus feet of the master.
1: Mahaprabhuji říká, pod ochranou lotosových nohou mistra.
0: Rai hamesha sang, that I'm all the times with him.
1: Jsem neustále s ním.
0: My always my concentration, my breath is in the holy feet of my master.
1: Moje koncentrace, moje vrity se ubírají stále ke svatým nohám mistra.
0: That's it. This is the. So how this bhajan is so beautifully written?
1: Tak to krásně napsán tento bhajan.
0: Therefore Holy Guruji said.
1: Proto Holy Guruji řekl.
0: Akhiya sat guru charano me lagi. Akhiya sat guru.

0: my concentration, my attention, my consciousness, my eyes are all the times in the holy feet of my Gurudev, Bhagavan Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji řekl, moje koncentrace, můj zrak, moje neustále se upínám k holotosovým nohám mého mistra Mahaprabhuji.
0: So the chanti will sing. Akhiya, that I broke because of your melody.

Dobrý večer. Jsem ráda, že jste i dneska dorazili, přestože zítra je štědrý den, takže určitě máte spousta věcí doma na zařizování a možná, že někdo to máte tak, jak jsme se tady před chvíli bavili, že jste tak jako rychle odešli z domova od nějaké rozdělané práce na ten zítřek, ale

0: Yoga Nidra.
1: Buddha Felici Yoga Nidra.
2: Define grazie le spalle.
0: And place your palm on the face. Warm and rub your face muscles.
2: Jen vedm dechu, pokračujte a zase pomaličku ukončujte. Návrat do Ananda Asany. S výdechem brada, přitáhnu bradu ke krčnímu důlku, svěsím hlavu, uvolňuji ramena a postupně přecházím dolů. Až se vrátíme zpět do stoje. Procítíte návrat, uvolněte se. Si v protahování do úklonu ze strany na stranu. A pomaličku docvičujte levé dlaně a dokončte si s výdechem dolů a pokračujte.
3: Tak jsem dotočila.
2: Pokud by někdo nosil brýle, tak je lepší si je sundat. A jak dlouho. Takže se. Jaké jste měli pocity přitom? Bylo to něco nepříjemného?
4: Ne. To já nevydržím mít teda bez mrknutí.
2: No,
4: ještě víc než normálně se nevočist.
2: No.
4: Ale ty si pamatuj, jako takhle tak by strašně
2: jasnou.
4: To teď tolik ne.
2: Nám všem, aby to světlo hvězdičky, aby nám stále svítilo na cestu životem, aby...
5: Then we go to Guruji Ashram maybe, and then we have more space and for satsang.

0: श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Lakpurji Siddhapeet Parampara.
1: A pozdrav Sri Lakpurji Siddhapeet Parampara.
0: My dandavat pranam to Abhidhavad Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Paramahansa Maheshwaranand Guruji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Gurudevovi, Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said vipreet kale vinasha buddhi, which means in times of despite and times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Satyuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy šakty sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
0: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
1: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvíře,

0: through in one.
1: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
0: Ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
1: But most of the time we bypass the processing part.
0: Ale my často vynecháme toto vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
1: That's why the awareness is missing in us.
0: Chybí nám vědomí, bdělost.
1: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
0: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
1: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
0: A když někde sedíme a někdy se to stane, dokonce i řídíme auto.
1: That's a, I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
0: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
1: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
0: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
1: You just zone out and then you are not sleeping. You're wide awake, you're driving, you're overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
0: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
1: That's why awareness is very important.
0: Proto bdělost je velice důležitá.
1: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
0: Cokoliv, co děláme, mělo bychom to dělat vědomně, bděle.
1: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
0: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
1: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
0: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
1: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
0: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
1: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule because we are leaving tomorrow.
0: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
1: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
0: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
1: How many of us are truly aware of what is happening around us?
0: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
1: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
0: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
1: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
0: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
1: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
0: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
1: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I was like, yeah.
0: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře.
1: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
0: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
1: If we are studying, our focus on the studying.
0: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
1: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
0: Možná za poslední 2 měsíce si

0: všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde?
1: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
0: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
1: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
0: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony, a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
1: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
0: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
1: You know what's the easiest technique to fall asleep?
0: Víte, jaká je nejsnažší technika, jak usnout?
1: Do meditation and mala.
0: Začít meditovat s málou.
1: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
0: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
1: Why? Because that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
0: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
1: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
0: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, ta bdělost je důležitá.
1: Awareness towards the certain thing that we are doing.
0: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
1: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
0: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
1: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
0: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
1: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
0: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
1: Doesn't matter what.
0: Ať už je to cokoliv.
1: Because without bhava, that seva is incomplete.
0: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
1: Without the devotion,
0: bez oddanosti,
1: the bhakti, the sadhana is incomplete.
0: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
1: And without faith and understanding and surrenderness, it's also incomplete.
0: Bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
1: Because this mind is the one who is restless, not the body.
0: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
1: The atma is always in peace.
0: Atma je vždy v míru.
1: But the mind makes it restless.
0: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
1: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
0: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
1: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
0: Už celá sobota uplynula.
1: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
0: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
1: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
0: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle, a já řeknu dobrá.
1: That's why I like less of planning and just going with the flow.
0: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
1: Because plans never work.
0: Protože ty plány nikdy nefungují.
1: I tried that a lot.
0: Zkusil jsem to hodně.
1: Planning trips, planning this, planning that.
0: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
1: And if things don't go according to plan, then?
0: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu?
1: Disappointment.
0: Pak přišlo zklamání.
1: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
0: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
1: But me personally, I go day by day.
0: Ale já osobně to beru den za dnem.
1: Because this is not permanent.
0: Protože tohle není trvalé.
1: Nothing is.
0: Nic není trvalé.
1: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
0: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
1: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
0: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
1: When do you all see each other?
0: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
1: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is Trilki, is Jadan, it's Gurudev.
0: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš Gurudev.
1: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures. We still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
0: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
1: And that's why unity is very important.
0: Proto jednota je velmi důležitá.
1: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
0: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
1: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
0: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
1: That's why being united and sticking together is really useful.
0: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
1: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
0: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
1: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
0: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
1: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
0: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
1: Four brothers go in different directions.
0: Čtyři bratři se rozejdou do různých stran.
1: Maybe see each other once a year for some festival.
0: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
1: In the house itself, everyone has their own rooms.
0: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
1: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know. Kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
0: A i když když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Volt.
1: The new Gen Z's will call it modernization.
0: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
1: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
0: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
1: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
0: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
1: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
0: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
1: There were two different places I stayed and one was house where there was a bigger living room and the house was a little bit open.

0: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj a ten dům byl víc otevřený.
1: Four of us.
0: Byli jsme tam čtyři.
1: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
0: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
1: Talked a bit.
0: Povídali si.
1: And the other place where I stayed next day or two days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
0: A potom další dva dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
1: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
0: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
1: We came back, all four of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
0: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
1: So even the space where we are living, it should be open.
0: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
1: As many walls, that many barriers.
0: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
1: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
0: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
1: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
0: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
1: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
0: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
1: Or anything. What holds us together is the love.
0: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
1: The bhava.
0: Ta bhava.
1: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
0: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
1: And if we can love someone else that much as we love ourselves, that also makes a change.
0: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
1: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
0: Ale to přijde jenom, až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
1: We accept ourselves and then we accept others.
0: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
1: What is it said? Vasudeva? Kutumbakam. Which means the world is one family.
0: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, celý svět je jedna rodina.
1: Why is it said ahimsa paramo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them. And where there is atma, there is paramatma.
0: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma, a kde je atma, tam je paramatma.
1: Now this time is still very good.
0: A v této době je to ještě dobré.
1: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
0: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
1: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
0: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
1: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
0: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
1: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
0: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
1: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
0: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
1: And then what did Lord Krishna say?
0: A co říká pán Krishna?
1: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam dharmasya sujatmanam sujameham. When dharma is affected.
0: Říká, že když je dharma ohrožena.
1: When dharma needs protection.
0: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
1: When dharma turns into adharma.
0: Když se dharma mění v adharmu,
1: then I shall incarnate.
0: Tak potom se inkarnuje.
1: But who protects the dharma?
0: Ale kdo ochraňuje dharmu?
1: Us.
0: My.
1: Dharmo rakshati rakshataha. The one who protects dharma, dharma will protect that.
0: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
1: But if we all are adharmis, then what will happen?
0: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
1: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Sri Ram was known as?
0: A proto Bhagavan Sri Ram byl znám jako
1: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Sri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
0: Jako Dharmaraj neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
1: You know what's a darbar?
0: Víte, co je to darbar?
1: In Jhadan we have Sadguru Darbar, right?
0: V Jhadanu víte, že máme Sadguru Darbar.
1: Sadguru means Sadguru, Darbar means where he sits and meets people.
0: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
1: So in Ayodhya, Bhagavan Sri Ram had his Ram Darbar.
0: A tak v Ayodhi měl i Sri Rama svůj Ram Darbar.
1: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
0: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on, je, on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
1: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
0: A to je zase to, o čem jsem mluvil ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
1: Living and dedicating the life for others.
0: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
1: The king, the saint.
0: Král, světec.
1: Their own lives are not for themselves, it is for others.
0: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
1: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
0: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
1: Not much.
0: Ne moc.
1: For personal time, there is no personal time.
0: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
1: Even now, innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
0: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
1: Because our life is for all the people.
0: Protože jeho život je pro druhé.
1: That's how life is.
0: Takový by měl být život.
1: So in the Rama Darbar, every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
0: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřeba rozhodnout.
1: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagavan Sri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
0: A už byl jednoho dne večer, tak Ráma poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
1: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagavan, all done, everyone are sorted for today.
0: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
1: But Bhagavan Ram knew everything, so no, there is still someone.
0: Ale Bhagavan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
1: Go check properly.
0: Jdi a pořádně to zkontroluj.
1: Lakshman goes outside and he sees a dog.
0: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
1: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
0: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
1: Did you come to see Bhagavan Ram?
0: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
1: Yes.
0: Ano.
1: Please come, he's waiting for you.
0: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
1: He goes inside and he bows down.
0: A on vejde, pokloní se.
1: Now don't ask me how did dogs talk at that time.
0: Neptejte se mě, jak se s tím sem domluvili v té době.
1: But at that time humans were huge, so anything is possible.
0: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
1: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
0: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velké.

0: jeho Ganéšího, tak to bylo stejné.
1: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
0: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
1: You see how good we are.
0: Víte, jak na tom jsme dobře.
1: But you can learn something from Shivji's family.
0: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
1: What is the mode of transport for Ganeshji?
0: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
1: Hmm? Mouse.
0: Myška, myš.
1: What does Shivji have around his neck?
0: A co má Shivji kolem svého krku?
1: Snake.
0: Hada.
1: Snake likes mouse.
0: A had si pochutnává na myši.
1: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
0: Je, protože hadi loví hlavně myši.
1: Then what is the mode of transport of Kartike, the brother of Ganesh?
0: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
1: Hmm? Peacock.
0: Na pávovi.
1: Peacock likes snakes.
0: A pávy jedí rádi, jedí hady.
1: We know because we have peacocks in Jordan and we have snakes also in Jordan, so...
0: Máme pávy v Jordanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
1: Then, what is the mode of transport of Mata?
0: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
1: Hmm? Tiger, lion.
0: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
1: That one eats peacocks.
0: No a ten si rád pochutná na pávovi.
1: And the mode of transport of Shivji?
0: A na čem jezdí Shivji?
1: Nandi.
0: Na Nandim.
1: Also can be eaten by lion, is it?
0: A i toho býka si uloví ten lev.
1: But still they all live in that same space together without harming each other.
0: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
1: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
0: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
1: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devatas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
0: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
1: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
0: To znamená Bůh všech bohů.
1: You know why?
0: A víte proč?
1: Because in every family there is one or two being worshipped.
0: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
1: Vishnuji, Lakshmiji, two.
0: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
1: Then you have Indra Bhagavan.
0: A máme Bhagavana Indru.
1: Then you have Agni, fire.
0: A Agniho, oheň.
1: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
0: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
1: But in Shivji's family, look.
0: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
1: Shivji is worshipped.
0: Uctíváme Shivu.
1: His wife Parvati is worshipped.
0: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
1: His son Gajananji is worshipped.
0: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
1: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
0: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
1: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
0: Shubha Bhava, jeho příbuzní, jsou také uctíváni.
1: The brother of Ganeshji, Kartike, is worshipped.
0: A jeho bratr Kartike je také uctíván.
1: Even the mode of transport of Shivji, Nandi, is worshipped.
0: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
1: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
0: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
1: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
0: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
1: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
0: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jako Shivova rodina.
1: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
0: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
1: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
0: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno